Radio B.

0: Jsou 3 hodiny na Rádiu B.
1: Užij si večer s Rádiem B.

0: Jsou 4 hodiny na Rádiu B.
1: Užij si večer s Rádiem B.

Rádio B. Od lidí pro lidi.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Rádio Béčko. Bity tvého srdce. Rádio B.cz.

0: Je 7 hodin na Rádiu B. Dobré ráno.
1: Žádný kecání, jenom čistý a poctivý funky. To je pořad Terapie funkem a právě začínáme.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Dobré ráno. Je 8 hodin na rádiu B.
1: Zprávy na rádiu B. Orlická přehrada se vyčerpala a přilepšuje průtok Vltavy vodou ze slap, což snížilo hladinu nádrže o 2 metry. U Zvírotic se objevil ostrov s dávno nepoužívanou silnicí. Ochránci přírody naléhají na dobrovolníky, aby zachraňovali škeble, které bez vody uhynou. Soudcovská unie se rázně distancovala od výroků premiéra Andreje Babiše, který tvrdí, že existuje mafie schopná zavřít někoho na objednávku. Unie žádá, aby Babiš svá tvrzení doložil důkazy, nebo se jich zdržel. Tento incident vyvolal širokou debatu o odpovědnosti veřejných činitelů za jejich slova v 2024. Tomáš Portlík z ODS a Jan Hušbauer z ANO se střetli v předvolebním duelu, kde diskutovali o budoucnosti Prahy. Hovořili o tom, co se stane s miliardovými úsporami města a jak se vypořádat s problémy parkování. Portlík vyjádřil zklamání, že ODS nedosáhla v Praze požadovaného tempa již v tomto volebním období, což přináší otázky ohledně efektivity současného vedení města. V exkluzivním průzkumu agentury NMS pro novinky je Adam Scheinherr z uskupení Praha sobě nejpozitivněji vnímaným kandidátem na primátora Prahy. Na opačném konci žebříčku se ocitl Milan Urban z SPD a Klára Sobová z Motoristů. Průzkum přináší důležité informace o náladách voličů před komunálními volbami 2024. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu B.
2: Neboj se uvolnit.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Carly Rae Jepsen přináší svým fanouškům dvojalbum s názvem Day and Night, které vyšlo pod labelem Interscope Records. Tato kanadská zpěvačka, známá svým hitem Call Me Maybe z 2012, oslavuje lásku a oddanost prostřednictvím svěžích a slunečných skladeb pro Day a energických písní pro Night. Jepsen zde opět potvrzuje svou schopnost vytvářet chytlavé melodie a taneční hity pro všechny milovníky popu. A nyní si pustme vaši oblíbenou hudbu.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. Na rádiu B.
2: Útočník Brad Marchand z Floridy zmešká minimálně první měsíc nové sezóny NHL. 38letý hráč se zotavuje po náročné operaci a tak budou fanoušci Panthers muset na jeho neodolatelný styl hry ještě chvíli počkat. Doufejme, že jeho návrat přinese do týmu vítěznou energii a možná i pár vtipných momentů na ledě. Trenér Radoslav Kováč řekl, že fotbalisté Plzně čelí větším problémům, než čekal při svém srpnovém nástupu. V hlavní fázi Evropské ligy podlehli doma Unionu Saint-Gilloise 0-3. Přestože výsledky nevypadají dobře, Kováč věří, že tým dostane opět do formy. České tenisové hvězdy se postaví proti levákům z Ameriky v napínavém Davis Cupu, který se vrací do pražské arény po 13 letech. Sledujte přímé přenosy na ČT Sport v pátek od 14.30. Češi se snaží využít domácího prostředí a překvapit soupeře na tvrdém povrchu. Křídelník Václav Černý zazářil v evropské lize, když svým gólem pomohl Besiktasi k výrazné výhře 4-1 nad Marseille. Hoffenheim s českým duem Hložek a Coufal bohužel padl 0-2 na půdě Ofi Kréta. Třetí český fotbalista Robin Hranáč si zatím odpočinul na lavičce. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
3: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: Rádio B. Od lidí pro lidi.
1: Čerstvá krev houseové scény, producent Liam Martin, známý jako Ofaya, vydává track, který ho dostal na výsluní houseových hitparád. Tohle je klasická klubovka s názvem Soldier. Právě teď na Rádiu B.

0: Zprávy na rádiu B. Orlická přehrada se vyčerpala a přilepšuje průtok Vltavy vodou ze slap, což snížilo hladinu nádrže o 2 metry. U Zvírotic se objevil ostrov s dávno nepoužívanou silnicí. Ochránci přírody naléhají na dobrovolníky, aby zachraňovali škeble, které bez vody uhynou. Soudcovská unie se rázně distancovala od výroků premiéra Andreje Babiše, který tvrdí, že existuje mafie schopná zavřít někoho na objednávku. Unie žádá, aby Babiš svá tvrzení doložil důkazy, nebo se jich zdržel. Tento incident vyvolal širokou debatu o odpovědnosti veřejných činitelů za jejich slova v 2024. Tomáš Portlík z ODS a Jan Hušbauer z ANO se střetli v předvolebním duelu, kde diskutovali o budoucnosti Prahy. Hovořili o tom, co se stane s miliardovými úsporami města a jak se vypořádat s problémy parkování. Portlík vyjádřil zklamání, že ODS nedosáhla v Praze požadovaného tempa již v tomto volebním období, což přináší otázky ohledně efektivity současného vedení města. V exkluzivním průzkumu agentury NMS pro novinky je Adam Scheinher z uskupení Praha sobě nejpozitivněji vnímaným kandidátem na primátora Prahy. Na opačném konci žebříčku se ocitl Milan Urban z SPD a Klára Sobová z Motoristů. Průzkum přináší důležité informace o náladách voličů před komunálními volbami 2024. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu B.
1: Posloucháš rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život.

0: Filmové novinky
1: na rádiu B.
2: Megan Fahy, dvakrát nominovaná na Emmy, je po úspěších ve Bílém lotosu a Netflixovém Sirens připravena zazářit v novém limitovaném seriálu Smoke Show. Tento projekt, řízený produkčními domy SK Global a David E. Kelly Productions, slibuje směs thrilleru a temné romantické komedie. Je inspirován nadcházejícím románem Catriony Stewart a jistě přitáhne diváky svou jedinečnou kombinací žánrů. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.
3: Zarepuj si s námi.

0: Rádio B. Od lidí pro lidi.
1: Když se řekne dobrá nálada, vybaví se mi hned několik tracků. Tento k ním rozhodně patří. Spolupráce A-Skills a Crafty Cut s tlepou Poochies.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Útočník Brad Marchand z Floridy zmešká minimálně první měsíc nové sezóny NHL. 38-letý hráč se zotavuje po náročné operaci a tak budou fanoušci Panthers muset na jeho neodolatelný styl hry ještě chvíli počkat. Doufejme, že jeho návrat přinese do týmu vítěznou energii a možná i pár vtipných momentů na ledě. Trenér Radoslav Kováč řekl, že fotbalisté Plzně čelí větším problémům, než čekal při svém srpnovém nástupu. V hlavní fázi Evropské ligy podlehli doma Unionu Saint-Gilloise 0-3. Přestože výsledky nevypadají dobře, Kováč věří, že tým dostane opět do formy. České tenisové hvězdy se postaví proti levákům z Ameriky v napínavém Davis Cupu, který se vrací do pražské arény po 13 letech. Sledujte přímé přenosy na ČT Sport v pátek od 14.30. Češi se snaží využít domácího prostředí a překvapit soupeře na tvrdém povrchu. Křídelník Václav Černý zazářil v evropské lize, když svým gólem pomohl Besiktasi k výrazné výhře 4-1 nad Marseille. Hoffenheim s českým duem Hložek a Coufal bohužel padl 0-2 na půdě Ofi Kréta. Třetí český fotbalista Robin Hranáč si zatím odpočinul na lavičce. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz.
5: Urovnej, vítej v rytmu tvého srdce.

exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

0: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio.b.cz.
1: To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Bčku.
2: Zpomal s náma. Na Bčku.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Je 10 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Orlická přehrada se vyčerpala a přilepšuje průtok Vltavy vodou ze slap, což snížilo hladinu nádrže o 2 metry. U Zvírotic se objevil ostrov s dávno nepoužívanou silnicí. Ochránci přírody naléhají na dobrovolníky, aby zachraňovali škeble, které bez vody uhynou. Soudcovská unie se rázně distancovala od výroků premiéra Andreje Babiše, který tvrdí, že existuje mafie schopná zavřít někoho na objednávku. Unie žádá, aby Babiš svá tvrzení doložil důkazy, nebo se jich zdržel. Tento incident vyvolal širokou debatu o odpovědnosti veřejných činitelů za jejich slova v 2024. Tomáš Portlík z ODS a Jan Hušbauer z ANO se střetli v předvolebním duelu, kde diskutovali o budoucnosti Prahy. Hovořili o tom, co se stane s miliardovými úsporami města a jak se vypořádat s problémy parkování. Portlík vyjádřil zklamání, že ODS nedosáhla v Praze požadovaného tempa již v tomto volebním období, což přináší otázky ohledně efektivity současného vedení města. V exkluzivním průzkumu agentury NMS pro novinky je Adam Scheinherr z uskupení Praha sobě nejpozitivněji vnímaným kandidátem na primátora Prahy. Na opačném konci žebříčku se ocitl Milan Urban z SPD a Klára Sobová z Motoristů. Průzkum přináší důležité informace o náladách voličů před komunálními volbami 2024. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.
1: Talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

Scissor Sisters je americká kapela, která vznikla v roce 2001 na scéně homosexuálního nočního života v New Yorku. I přes její hodně odvážný název sem tam vypustí skvělé skladby. A právě Take Your Mama je jedna z nich. Posloucháte Rádio Béčko a pořad Sebestřed.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Radio B.
1: Spolupráce hned třech velkých men elektronické taneční hudby. Mark Knight, Ramirez a samotní Underworld vydávají hit s názvem Downpipe. A my si to pustíme na Bčku právě teď.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. Na rádiu B.
2: Útočník Brad Marchand z Floridy zmešká minimálně první měsíc nové sezóny NHL. 38letý hráč se zotavuje po náročné operaci a tak budou fanoušci Panthers muset na jeho neodolatelný styl hry ještě chvíli počkat. Doufejme, že jeho návrat přinese do týmu vítěznou energii a možná i pár vtipných momentů na ledě. Trenér Radoslav Kováč řekl, že fotbalisté Plzně čelí větším problémům, než čekal při svém srpnovém nástupu. V hlavní fázi Evropské ligy podlehli doma Unionu Saint-Gilloise 0-3. Přestože výsledky nevypadají dobře, Kováč věří, že tým dostane opět do formy. České tenisové hvězdy se postaví proti levákům z Ameriky v napínavém Davis Cupu, který se vrací do pražské arény po 13 letech. Sledujte přímé přenosy na ČT Sport v pátek od 14.30. Češi se snaží využít domácího prostředí a překvapit soupeře na tvrdém povrchu. Křídelník Václav Černý zazářil v evropské lize, když svým gólem pomohl Besiktasi k výrazné výhře 4-1 nad Marseille. Hoffenheim s českým duem Hložek a Coufal bohužel padl 0-2 na půdě Ofi Kréta. Třetí český fotbalista Robin Hranáč si zatím odpočinul na lavičce. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
3: To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Milí posluchači, dnes máme příběh z Velké Británie, který je skutečně neuvěřitelný. 50-letý slepec z Huddersfieldu se vydal na 241 kilometrů dlouhou jízdu po dálnici, ačkoliv byl opilý a neměl řidičský průkaz. I přes riskantní počínání se mu podařilo přežít, což je malý zázrak, naslyšenou na rádiu B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Posloucháš rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na rádio B.

Longplay, pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán, každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

11 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Orlická přehrada se vyčerpala a přilepšuje průtok Vltavy vodou ze slap, což snížilo hladinu nádrže o 2 metry. U Zvírotic se objevil ostrov s dávno nepoužívanou silnicí. Ochránci přírody naléhají na dobrovolníky, aby zachraňovali škeble, které bez vody uhynou. Soudcovská unie se rázně distancovala od výroků premiéra Andreje Babiše, který tvrdí, že existuje mafie schopná zavřít někoho na objednávku. Unie žádá, aby Babiš svá tvrzení doložil důkazy, nebo se jich zdržel. Tento incident vyvolal širokou debatu o odpovědnosti veřejných činitelů za jejich slova v 2024. Tomáš Portlík z ODS a Jan Hušbauer z ANO se střetli v předvolebním duelu, kde diskutovali o budoucnosti Prahy. Hovořili o tom, co se stane s miliardovými úsporami města a jak se vypořádat s problémy parkování. Portlík vyjádřil zklamání, že ODS nedosáhla v Praze požadovaného tempa již v tomto volebním období, což přináší otázky ohledně efektivity současného vedení města. V exkluzivním průzkumu agentury NMS pro novinky je Adam Scheinherr z uskupení Praha sobě nejpozitivněji vnímaným kandidátem na primátora Prahy. Na opačném konci žebříčku se ocitl Milan Urban z SPD a Klára Sobová z Motoristů. Průzkum přináší důležité informace o náladách voličů před komunálními volbami 2024. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B. Rádio B. Od lidí pro lidi.

Ashes rok 2008 a Herbalizer přichází s albem Same As It Never Was. Stejně tajemně jako tento název alba zní samotné skladby. Toto je jedna ukázka, track s názvem You Are Not All That se ve středu na Bčku.

0: hudební novinky na Rádiu B.
1: Carly Rae Jepsen přináší svým fanouškům dvojalbum s názvem Day and Night, které vyšlo pod labelem Interscope Records. Tato kanadská zpěvačka, známá svým hitem Call Me Maybe z 2012, oslavuje lásku a oddanost prostřednictvím svěžích a slunečných skladeb pro Day a energických písní pro Night. Jepsen zde opět potvrzuje svou schopnost vytvářet chytlavé melodie a taneční hity pro všechny milovníky popu. A nyní si pustíme vaši oblíbenou hudbu.
2: Takhle zní výběr našich moderátorů na Bčku. Sebe.

0: Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz.
1: Proud té nejlepší hudby, kterou na Béčku máme. To je Béčko. Každé všední odpoledne na Rádiu B. Neboj se uvolnit. Na rádiu.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Útočník Brad Marchand z Floridy zmešká minimálně první měsíc nové sezóny NHL. 38-letý hráč se zotavuje po náročné operaci a tak budou fanoušci Panthers muset na jeho neodolatelný styl hry ještě chvíli počkat. Doufejme, že jeho návrat přinese do týmu vítěznou energii a možná i pár vtipných momentů na ledě. Trenér Radoslav Kováč řekl, že fotbalisté Plzně čelí větším problémům, než čekal při svém srpnovém nástupu. V hlavní fázi Evropské ligy podlehli doma Unionu Saint-Gilloise 0-3. Přestože výsledky nevypadají dobře, Kováč věří, že tým dostane opět do formy. České tenisové hvězdy se postaví proti levákům z Ameriky v napínavém Davis Cupu, který se vrací do pražské arény po 13 letech. Sledujte přímé přenosy na ČT Sport v pátek od 14.30. Češi se snaží využít domácího prostředí a překvapit soupeře na tvrdém povrchu. Křídelník Václav Černý zazářil v evropské lize, když svým gólem pomohl Besiktasi k výrazné výhře 4-1 nad Marseille. Hoffenheim s českým duem Hložek a Coufal bohužel padl 0-2 na půdě Ofi Kréta. Třetí český fotbalista Robin Hranáč si zatím odpočinul na lavičce. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
0: Užij si jamajské slunce. Na Béčku.

nejnovější z dnešní doby. V pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na rádiu.

Je pravé poledne na rádiu B. Zprávy na rádiu B. Orlická přehrada se vyčerpala a přilepšuje průtok Vltavy vodou ze slap, což snížilo hladinu nádrže o 2 metry. U Zvírotic se objevil ostrov s dávno nepoužívanou silnicí. Ochránci přírody naléhají na dobrovolníky, aby zachraňovali škeble, které bez vody uhynou. Soudcovská unie se rázně distancovala od výroků premiéra Andreje Babiše, který tvrdí, že existuje mafie schopná zavřít někoho na objednávku. Unie žádá, aby Babiš svá tvrzení doložil důkazy, nebo se jich zdržel. Tento incident vyvolal širokou debatu o odpovědnosti veřejných činitelů za jejich slova v 2024. Tomáš Portlík z ODS a Jan Hušbauer z ANO se střetli v předvolebním duelu, kde diskutovali o budoucnosti Prahy. Hovořili o tom, co se stane s miliardovými úsporami města a jak se vypořádat s problémy parkování. Portlík vyjádřil zklamání, že ODS nedosáhla v Praze požadovaného tempa již v tomto volebním období, což přináší otázky ohledně efektivity současného vedení města. V exkluzivním průzkumu agentury NMS pro novinky je Adam Scheinher z uskupení Praha sobě nejpozitivněji vnímaným kandidátem na primátora Prahy. Na opačném konci žebříčku se ocitl Milan Urban z SPD a Klára Sobová z Motoristů. Průzkum přináší důležité informace o náladách voličů před komunálními volbami 2024. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu B. New News.

Do

Jedna hodina odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Orlická přehrada se vyčerpala a přilepšuje průtok Vltavy vodou ze slap, což snížilo hladinu nádrže o 2 metry. U Zvírotic se objevil ostrov s dávno nepoužívanou silnicí. Ochránci přírody naléhají na dobrovolníky, aby zachraňovali škeble, které bez vody uhynou. Soudcovská unie se rázně distancovala od výroků premiéra Andreje Babiše, který tvrdí, že existuje mafie schopná zavřít někoho na objednávku. Unie žádá, aby Babiš svá tvrzení doložil důkazy, nebo se jich zdržel. Tento incident vyvolal širokou debatu o odpovědnosti veřejných činitelů za jejich slova v 2024. Tomáš Portlík z ODS a Jan Hušbauer z ANO se střetli v předvolebním duelu, kde diskutovali o budoucnosti Prahy. Hovořili o tom, co se stane s miliardovými úsporami města a jak se vypořádat s problémy parkování. Portlík vyjádřil zklamání, že ODS nedosáhla v Praze požadovaného tempa již v tomto volebním období, což přináší otázky ohledně efektivity současného vedení města. V exkluzivním průzkumu agentury NMS pro novinky je Adam Scheinher z uskupení Praha sobě nejpozitivněji vnímaným kandidátem na primátora Prahy. Na opačném konci žebříčku se ocitl Milan Urban z SPD a Klára Sobová z Motoristů. Průzkum přináší důležité informace o náladách voličů před komunálními volbami 2024. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma, ste prebežili. Radio B.cz.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Útočník Brad Marchand z Floridy zmešká minimálně první měsíc nové sezóny NHL. 38letý hráč se zotavuje po náročné operaci a tak budou fanoušci Panthers muset na jeho neodolatelný styl hry ještě chvíli počkat. Doufejme, že jeho návrat přinese do týmu vítěznou energii a možná i pár vtipných momentů na ledě. Trenér Radoslav Kováč řekl, že fotbalisté Plzně čelí větším problémům, než čekal při svém srpnovém nástupu. V hlavní fázi Evropské ligy podlehli doma Unionu Saint-Gilloise 0-3. Přestože výsledky nevypadají dobře, Kováč věří, že tým dostane opět do formy. České tenisové hvězdy se postaví proti levákům z Ameriky v napínavém Davis Cupu, který se vrací do pražské arény po 13 letech. Sledujte přímé přenosy na ČT Sport v pátek od 14.30. Češi se snaží využít domácího prostředí a překvapit soupeře na tvrdém povrchu. Křídelník Václav Černý zazářil v evropské lize, když svým gólem pomohl Besiktasi k výrazné výhře 4-1 nad Marseille. Hoffenheim s českým duem Hložek a Coufal bohužel padl 0-2 na půdě Ofi Kréta. Třetí český fotbalista Robin Hranáč si zatím odpočinul na lavičce. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Radio B.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

0: Dvě hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Zdeněk Ján, aktivista a kandidát Zelených pro komunální volby v Praze 3, je vyšetřovaný českou policií. Kriminalisté zkoumají původ peněz, které se nečekaně objevily na jeho účtech. Ján dříve pracoval na Ministerstvu dopravy a technické správě komunikací. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
2: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. Na rádiu B.
2: Útočník Brad Marchand z Floridy zmešká minimálně první měsíc nové sezóny NHL. 38-letý hráč se zotavuje po náročné operaci a tak budou fanoušci Panthers muset na jeho neodolatelný styl hry ještě chvíli počkat. Doufejme, že jeho návrat přinese do týmu vítěznou energii a možná i pár vtipných momentů na ledě. Trenér Radoslav Kováč řekl, že fotbalisté Plzně čelí větším problémům, než čekal při svém srpnovém nástupu. V hlavní fázi Evropské ligy podlehli doma Unionu Saint-Gilloise 0-3. Přestože výsledky nevypadají dobře, Kováč věří, že tým dostane opět do formy. České tenisové hvězdy se postaví proti levákům z Ameriky v napínavém Davis Cupu, který se vrací do pražské arény po 13 letech. Sledujte přímé přenosy na ČT Sport v pátek od 14.30. Češi se snaží využít domácího prostředí a překvapit soupeře na tvrdém povrchu. Křídelník Václav Černý zazářil v evropské lize, když svým gólem pomohl Besiktasi k výrazné výhře 4-1 nad Marseille. Hoffenheim s českým duem Hložek a Coufal bohužel padl 0-2 na půdě Ofi Kréta. Třetí český fotbalista Robin Hranáč si zatím odpočinul na lavičce. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
3: To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Milí posluchači, dnes máme příběh z Velké Británie, který je skutečně neuvěřitelný. 50-letý slepec z Huddersfieldu se vydal na 241 kilometrů dlouhou jízdu po dálnici, ačkoliv byl opilý a neměl řidičský průkaz. I přes riskantní počínání se mu podařilo přežít, což je malý zázrak, naslyšenou na rádiu B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.

3 hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Zdeněk Ján, aktivista a kandidát Zelených pro komunální volby v Praze 3, je vyšetřovaný českou policií. Kriminalisté zkoumají původ peněz, které se nečekaně objevily na jeho účtech. Ján dříve pracoval na Ministerstvu dopravy a technické správě komunikací. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Carly Rae Jepsen přináší svým fanouškům dvojalbum s názvem Day and Night, které vyšlo pod labelem Interscope Records. Tato kanadská zpěvačka, známá svým hitem Call Me Maybe z 2012, oslavuje lásku a oddanost prostřednictvím svěžích a slunečných skladeb pro Day a energických písní pro Night. Jepsen zde opět potvrzuje svou schopnost vytvářet chytlavé melodie a taneční hity pro všechny milovníky popu. A nyní si pusťme vaši oblíbenou hudbu.
2: Let's see.

0: talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.
1: Od lidí pro lidi.

0: That's right.
1: That right?
0: Yeah, for sure.
2: Jsme blázni do muziky.
3: I do sportu. Do sportu.
4: Na rádiu B.
5: Útočník Brad Marchand z Floridy zmešká minimálně první měsíc nové sezóny NHL. 38-letý hráč se zotavuje po náročné operaci a tak budou fanoušci Panthers muset na jeho neodolatelný styl hry ještě chvíli počkat. Doufejme, že jeho návrat přinese do týmu vítěznou energii a možná i pár vtipných momentů na ledě. Trenér Radoslav Kováč řekl, že fotbalisté Plzně čelí větším problémům, než čekal při svém srpnovém nástupu. V hlavní fázi Evropské ligy podlehli doma Unionu Saint-Gilloise 0-3. Přestože výsledky nevypadají dobře, Kováč věří, že tým dostane opět do formy. České tenisové hvězdy se postaví proti levákům z Ameriky v napínavém Davis Cupu, který se vrací do pražské arény po 13 letech. Sledujte přímé přenosy na ČT Sport v pátek od 14.30. Češi se snaží využít domácího prostředí a překvapit soupeře na tvrdém povrchu. Křídelník Václav Černý zazářil v evropské lize, když svým gólem pomohl Besiktasi k výrazné výhře 4-1 nad Marseille. Hoffenheim s českým duem Hložek a Coufal bohužel padl 0-2 na půdě Ofi Kréta. Třetí český fotbalista Robin Hranáč si zatím odpočinul na lavičce. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
2: Radio B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

holčičko, chápej, že jsi ještě příliš mladá na to, abys věděla, v čem je smysl života. Dosud zůstáváš silná, každá zeď před tebou padá, každý boj, že vyhraješ, je však sotva jistota. Pochop, ne každý zákon překročit lze a má smysl. Chtěl bych vidět ty, kdo dnes půjdou, ať už mají

Exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: 4 hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Zdeněk Ján, aktivista a kandidát Zelených pro komunální volby v Praze 3, je vyšetřovaný českou policií. Kriminalisté zkoumají původ peněz, které se nečekaně objevily na jeho účtech. Ján dříve pracoval na Ministerstvu dopravy a technické správě komunikací. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
2: To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

0: Filmové novinky
1: na Rádiu B.
2: Megan Fahy, dvakrát nominovaná na Emmy, je po úspěších ve Bílém lotosu a Netflixovém Sirens připravena zazářit v novém limitovaném seriálu Smoke Show. Tento projekt, řízený produkčními domy SK Global a David E. Kelly Productions, slibuje směs thrilleru a temné romantické komedie. Je inspirován nadcházejícím románem Catriony Stewart a jistě přitáhne diváky svou jedinečnou kombinací žánrů. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. Na rádiu B.
2: Útočník Brad Marchand z Floridy zmešká minimálně první měsíc nové sezóny NHL. 38letý hráč se zotavuje po náročné operaci a tak budou fanoušci Panthers muset na jeho neodolatelný styl hry ještě chvíli počkat. Doufejme, že jeho návrat přinese do týmu vítěznou energii a možná i pár vtipných momentů na ledě. Trenér Radoslav Kováč řekl, že fotbalisté Plzně čelí větším problémům, než čekal při svém srpnovém nástupu. V hlavní fázi Evropské ligy podlehli doma Unionu Saint-Gilloise 0-3. Přestože výsledky nevypadají dobře, Kováč věří, že tým dostane opět do formy. České tenisové hvězdy se postaví proti levákům z Ameriky v napínavém Davis Cupu, který se vrací do pražské arény po 13 letech. Sledujte přímé přenosy na ČT Sport v pátek od 14.30. Češi se snaží využít domácího prostředí a překvapit soupeře na tvrdém povrchu. Křídelník Václav Černý zazářil v evropské lize, když svým gólem pomohl Besiktasi k výrazné výhře 4-1 nad Marseille. Hoffenheim s českým duem Hložek a Coufal bohužel padl 0-2 na půdě Ofi Kréta. Třetí český fotbalista Robin Hranáč si zatím odpočinul na lavičce. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
0: Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: Je 5 hodin na rádiu B.
1: Pohodlně se usaďte a čekejte nečekané.
2: Právě začíná naše netradiční cestování s pořadem
1: Zeměkoule.
3: Zeměkoule.

0: Krásné nedělní odpoledne, vážení posluchači, doufám, že se slyšíme a doufám, že jste se na nás těšili a vítáme vás u pořadu Země koule.
1: Zdravím vás, milí posluchači, i tebe, Cvrndo.
0: Zdár, Lobo.
1: Tak kam to letíme tentokrát, Cečko?
0: Dneska tu máme Amsterdam, dámy a pánové. Holandsko, die Nederlande.
1: Takže nějaká kávička, to se těším.
0: Jo, místní coffee shopy jsou proslulé svou dobrou kávou a myslím si, že my dva roudnický alkoholici a lajdáci se do nich určitě rádi podíváme, ne?
1: No rozhodně, já mimo jiné se těším i na to cestování na těch kolech, páč jako jinde na kole, než na těch našich výletech vlastně nejezdím, takže to je takový jediný sportování pro mě v téhle době.
0: Já si myslím, že na kole Hofmann můžeš cestovat na kdekoliv na světě.
1: No, tohle ale to kolo úplně není mý oblíbený.
0: Zároveň v Holandsku jsem byl spoustakrát a to cestování na kole mám v Merku, takže nech to na mě, provedu tě Amsterdamem. Nebuďte
2: vulgární.
0: Dámy a pánové, já myslím, že se můžete pohodlně usadit a právě začíná netradiční cestování s naším skvělým rádiem a vyrážíme do Amsterdamu zpátky k muzice.
1: Jdeme na to.
0: Yep.

0: Takže milí posluchači, Cvrnda má letadlo už nakopnutý, takže nám nezbývá nic jiného. Cvrndo, prosím tě, slum si ten motor trošku, strašně ti to řve.
1: Startujeme, já to nemůžu slumit, a to mám nakoplý, co říkáš?
0: Zavři okýnko, okýnko zavři.
1: Moment. Ups.
0: No,
1: je to lepší,
0: jo,
1: slyšíme
0: jasně,
1: se.
0: Už tě slyším,
1: no, tak máme to nakoplý, přátelé, já si myslím, že můžeme vyrazit do světa.
0: Vyrážíme, hele, Cvrndo, na co se... To je klasická otázka, na co se těšíš do Holandska?
1: No, doufám, že tě cestou nepotká revizor u mě v letadle.
0: Jako tenkrát v tom, jo, v divokém západě, myslíš?
1: Ano, to ano. Bylo, jo? Na co se těším? No, ani se neptejte. A takhle bych to asi shrnul.
0: OK, tak ty to tam znáš, takže...
1: No, na co se těšíš ty, popravdě?
0: No, jak jsem říkal, já se těším na ty kávičky, já mám moc rád kávu a
1: ano.
0: Na to cestování na tom kole, no. A pak se těším taky na to, co mi tam všechno ukáže, samozřejmě.
1: Co nám paleta světa nabídne, takzvaně. Dobře, jsme podobně ladění, já si myslím, že můžeme odstartovat ten výlet, že
0: taky
1: se s tím
0: myslím,
1: nebudeme srát, takže vyrážíme a další zastávka letiště Schiphol, Amsterdam, přátelé. Zpátky
0: tak,
1: k muzice.
0: Tak.

0: Dámy a pánové, právě přistáváme na letišti Schiphol, Amsterdam. Venkovní teplota je 22 stupňů a můžeme vystupovat. Já bych vám ještě teď měl takovou malou informaci, co vám musím říct. Opět v dnešním díle bude hudba holandských producentů a holandských muzikantů, tak jako to je v každém díle, takže abyste se nedivili, proč to hraje tak halabala, takže jsme se prostě snažili vyhledávat další Holanďany a Nederlandiany.
1: Přesně no a tak.
0: Svrdo. Co bych vám řekl dál?
1: No, hele, Cvrndo, ještě než odpálíme tenhle ten holandský díl jakoby pořádně, tak já bych se ještě vrátil trochu k té Anglii, minimálně bych zrekapituloval soutěž.
0: Pravda, my máme ještě výherce z minulého týdne.
1: Tak, no, do soutěže nám tentokrát přišlo teda opravdu mnoho odpovědí, za což jako moc děkujeme, milí posluchači, moc si to ceníme.
0: Popravdě nejvíc za celé vysílání, děkujeme.
1: A máme tu milou povinnost oznámit, že tričko a pivo dle vlastního výběru získává Andrea K. z Aše.
0: Gratulujeme. No a zároveň to losování nebo vybírání bylo za dohledu státního notáře a dělala to naše krásná spoluhostka Ingrid, takže nemusíte se bát, že bychom nás nějak podfoukli.
1: Jako vždy, no, na soutěžní otázku, co se bude týkat holandského dílu, tak ta přijde určitě brzy.
0: Určitě, no a ještě když jsme u té Anglie, tak mám takovou malou nemilou povinnost, my jsme si trošku dělali srandu z dědy starého prince královského a on nám nečekaně mezi dílama umřel, tak my jsme to úplně nemysleli tak vážně, byla to spíš taková srandička.
1: Je to tak, no.
0: Kondolujeme.
1: Kondolujeme, v pátek bohužel zemřel a Cvrndo, ty v 99 letech, to je docela úctihodný, ne?
0: Je to bourák, jak říkám, jako úctihodný věk, ale on měl svý doktory, svý všechno, kdo by se nedožil, že jo, toho věku.
1: Hele, nebudem to dál okecávat, jdeme
0: dál. Já bych přesně tak zlepšil téma, vrátil bych se zpátky k muzice, zase k nějaké holandské, nebudem vám ani říkat, co to je,
1: ale
0: schválně si to uhodnete.
1: Doemar, nevím, jestli to říkám správně, on tu holandskou výslovnost ještě nemám zmáklu.
0: Já myslím, že si dneska prosvíštíme, bráško.
1: Já myslím, že tam máme dohodlou nějakou lektorku.
0: Aha, tak uvidíme, paní Svatava je na vás připravená, to se budete ještě divit, co dneska přijde. Tak přátelé, zpátky k muzice, já to tady vypínám a jdeme na to.

0: Takže milí posluchači, my se pomalu přesouváme vlakem do centra dění amsterdamského, že je to tak, cvrndo.
1: Konkrétně z letiště Schiphol na zastávku Amsterdam Central, je to taková moje klasická cesta. Je to něco, jak kdybyste na letiště lezli do metra a pak vás to jakožto vlakem vyplivne na hlavním, řekněme, nádraží v Praze, jenomže to je amsterdamský hlavní nádraží.
0: No to je kousek, ne, v celku, jakoby to je 15 minut.
1: 15-20 minut vlakem a jsme tam. Myslím si, že i cestou je to docela pěkný nám pokouknutí, že to město aspoň projedeme zlehka.
0: No, my si tady určitě dáme fotečku takového toho legendárního nápisu I Amsterdam.
1: Já bych na to úplně zapomněl. Tady ten nápis je daleko lepší, když někdy pojedete do Amsterdamu, ty si na to bacha. Tady nejsou lidi u toho letištského, nebo když tam přijedete v dobrou hodinu, tak tam nejsou lidi, kdežto ten, který je u muzea Van Gogha, tak tam je lidi jak hnoje a na té fotce vždycky budete mít prostě 20-30 lidí jakoby cizej, takže...
0: To nechceš, no.
1: Nechceš, je to debilní. No, takže vyrážíme, no a další zastávka asi Coffee Shop Central, což je coffee shop na proti nebo přesilnici od amsterdamského hlavního nádraží.
0: No těším se, cvrndo, tyhle.
1: Na pořádnou kávičku.
0: Na pořádnou kávičku, přesně tak. Já jsem trošku rozespalý po té cestě veškerý.
1: Ta tě probere, neboj.
0: Tohle co mi určitě bodne, no. Ale jdeme další pece.
1: Pojďme zpátky k muzice, jsme rádi, že s náma cestujete.

0: No a my pomalu vyrážíme z prvního coffee shopu. Lobo, co říkáš na místní kávu?
1: No, nakopla mě.
0: Za mě docela silná káva, abych byl upřímný, dámy a pánové.
1: Co to bylo za kávu, co bylo?
0: No, nějaký Northern Light káva, nebo něco takového.
1: No, tohle si, tady tu kávu si po ránu dávat nebudu.
0: Já si myslím ani po odpoledních, to je taková jako večerní spací káva. Ale hned tady vedle má půjčovnu Kol, je to v té samé ulici, vyjde to, já nevím, 100 metrů, 300 metrů. Pojďme si rovnou půjčit bicykl. Z mýho pohledu je Kolo v Amsterdamu ta první věc, kterou si musíš sehnat.
1: No, to jako asi s tebou nemůžu než souhlasit, když jako máš ty zkušenosti odsud.
0: Ale tady třeba jedeš jako na kole, na silnici a auta mají povinnosti dají přednost jako cyklistovi. Na kruháč jezdíš první, do zatáček jezdíš první. Jediný, čeho si dej bacha, tak ty cyklisti, jak to umějí, tak jsou jakoby své rázný a serou je ty lidi, kteří jedějí pomalu nebo kteří se rozhlížejí. To je jediný, co je to nebezpečí a to tě nakopne nebo něco takového, to není nic zlýho, ale auta všechno.
1: Máme prostě úplně absolutní
0: přednost.
1: Přednost, no to je skvělý. Tyhle.
0: No tak pojďme rovnou do toho shopu.
1: Já si teda popravdě ani nedokážu představit, že by to v tuhle chvíli bylo jinak. Jo,
0: jo, taky jsem tak trošku na výši high man. No
1: tak jdeme si vybrat kolo a doufám, že tam budou mít nějakou libertu ve vůni.
0: Já bych chtěl jakýho Hoffmana, vole.
1: Hoffmana ti přenechám, ale liberta je pro mě.
0: No tak jdeme na to, přátelé, my si pomalu jdeme vypůjčit kola a vyrážíme na hrozně skvělý amsterdamský výlet. Coffee shop tour a muzeum tour, no a ještě uvidíte sami, k čemu se dneska dostaneme.
1: Bude to velká jízda, přátelé.
0: Tak zpátky k muzice?
1: Jdeme na to.
0: Tak pojď.

0: No a tak trošku objíždíme Amsterdam kolmo. Ovno, jak jsi spokojený se svým bicyklem?
1: Tvoje moje Liberta šlape sama, kámo, tyhle.
0: Já koukám na ten tvůj přední nosič, to bude... bych chtěl nějaký štěně, ne, do něho.
1: No, štěně nepotřebuji, hele, já tady mám ten notebook, na kterým skládám beat pro tebe na dnešní díl.
0: Pravda, takže ani tentokrát tomu nebude jinak a budeme mít zase amsterdamsky laděný instrumentální beateček od Loba.
1: No a freestylek od C-čka.
0: No a bude more.
1: Těším se na to, co tam zase vymyslíš, ale minule ta Anglie se ti teda za mě moc povedla. Bavilo mě to.
0: Já to nerad poslouchám, ale baví mě to pro vás dělat, takže doufám, že se u to bavíte tak aspoň jak my, když to děláme.
1: No tu Anglii jsme udělali ještě jako šláplejší, takže tyhle to bylo celá sranda.
0: No a koukám na to, že jsme první půl hodině pořadu za sebou. Nedáme si nějakou soutěž zase?
1: Měli bychom říct, o co vlastně dneska půjde v naší soutěži.
0: Tak, já jsem vám tam hodil znělku, přátelé, trošku studím ten podkládek a vy už teda dobře víte, že když slyšíte tady tu znělku, tak začíná soutěž a opět hledáme něco, řekněme, amsterdamského, něco holandského, něco nederlandského nebo někoho nederlandského, co?
1: No jak jinak, že jo? Koho bychom hledali jinýho, když jsme v Holandsku, než něco holandskýho?
0: No a asi bych na začátku teda navnadil cenou, takže tentokrát hrajeme opět o lahev piva z naší krásné pivotéky.
1: Dle vlastního výběru, přátelé.
0: Pozor, pozor, takže si můžete vzít i to nejhnusnější, nejdražší pivní šampaňský. Mě teda vůbec nechutná, ale je nejdražší.
1: Ne, to zas musíme říct, jakoby, že musíme tomu dát nějaký regule, takže... No,
0: takže úplně, pod kilo, úplně... za 50.
1: takže
0: berte si, co chcete. Kromě to zajít soutěžej, ne?
1: No krom pivovice přece ne, to stojí 5 kilo.
0: Ta stojí 5 kilo, je hnusná, tak pivovici máte zakázanou, ale jakýkoliv jiný pivo si můžete od nás dát. Máme tam ještě nějaký trička?
1: Trička, ale Ingrid něco našije, když tak.
0: No, tak to je takový nášitek. Takže první indicie, dámy a pánové, víte, o co soutěžit a hledáme dneska někoho, kdo byl za prvé umělec a Lobo za druhé.
1: Za druhé, no, byl to trošku jako její blázínek, no.
0: Takže něco jako my.
1: Já myslím, že proto jsme to taky vybrali.
0: No a bude, takže vrátíme se zpátky k muzice a zase se vám vezmeme někde z našeho kolového výletu.
1: Tady to je Arling a Cameron a pecka Weekend.
0: Tak pojďme na ňu.
1: Jdeme na ní.

0: No a tak my pomalu osedláme naše ocelové oře, neboli bicykly. Vyrážíme směrem do města.
1: Šlápneme do Liberty.
0: Já šlápnu do Hofmana, more. No a další zastávka, mám tady po ruce nejdůležitější mapu pro každého turistu a to je mapa amsterdamských coffee shopů. Teda ne, že bych byl úplně jako fanoušek kávy, nebo jak ty to máš, Lobo, jsi fanoušek kávy?
2: No kávu mám rád, no, jako nepiju teda každý den kávu, myslím si, že za návštěvu Holandska vypiju kávy víc, než vypiju za celý rok, ale...
0: Ono se tak hodí k tomu cestování takhle.
2: Taky si myslím.
0: No a my teda přejedeme půlku těch všech kanálů, dostaneme se prakticky na druhou stranu centra a naše další zastávka bude coffee shop Noon, který je takový moje srdeční záležitost. To byl na mý první zastávce nebo na mý úplně první životní návštěvě Amsterdamu, můj první coffee shop. Mm-hmm. A proto si myslím, že stojí za to se v něm podívat a zanostalgajovat si.
2: A tak cvrndo, taky tady nejsme jenom kvůli kávě, ale samozřejmě chceme ochutnat taky místní alkohol. Nám nabízí Holandsko?
0: Já jsem teda na cestu vzal dvě lahve fernetu litrový pro jistotu.
2: Nepřekvapuje mě to.
0: No ale... Já si myslím, jestli to nebude spíš jako zeleninová země a když tady vidím to pivo, to stálo vždycky za prd. Co se týče nějakého tvrdšího, nějaký absint, tam nějaký pálenky, typa je to nějaká Belgie spíš.
2: Ale
0: chodil.
2: Je to tak, no, ten absint tady mají hodně rádi, je fakt, že teda je to primárně záležitost Belgie, ale Holanďani si to taky tak nějak přisvojili a mají to tu taky rádi, no, je to takový drink, který lehce lízlej halucinogenem prej,
0: no,
2: tak...
0: No, co mě se týče, tak můžu určitě doporučit pivo Jupiler. Je to taková jako levná varianta piva, kde máme třetinku za nějaký euříčko a dá se to pít, je to filtrovaný a není to takový to nasládle hnusný, takže asi toho bych vzal celý pakl sixpack.
2: OK, hele, cvrno, takže pomalu šlápneme do pedálu do toho dalšího coffee shopu a dáme tam další pecku a tohle to bude slušná flákanice ze starých dob.
0: Vrátíme se do osmdesátek, no a my mezi tím přejedeme do coffee shopu Noon, tak vidíme se tam a čau.
2: Čau.

0: Takže milí posluchači a i Cvrndo, tuhle tu pecku, když jsem vlastně vybíral tracky do dnešního dílu, jsem si říkal, jestli jsi ji neměl už někdy ve vintážku, čověče.
1: Hele, neměl jsem ji tam, ale určitě si ji teď skopíruju a dám si ji tam. Takže pokud se vám líbila, tak určitě dělejte i čtvrteční vintážek, můj pořád.
0: Takže jsem se vás tak neplet, jako sedí ti tam, viď?
1: Je taková osmdesátková vykopávka a já se občas jako utrhnu, nebo mám takovou jako debilní náladu, že se potřebuji narovnat a hraju tam tyhle debilnosti.
0: Ono, čověče, to je možná trošku novější než osmdesátky, si myslím, ale...
1: Má to ten feel aspoň pro mě, takový ten tupej... Tupej diskokopák.
0: Byla to jinak kapela Alice DJ.
1: No a zároveň, jak říkalo, pohledali jsme tak nějak Holanďany, co by nás nadchli a tohle fakt stálo za to. Proč mám to nepustit, ne?
0: Jako v dnešním díle nebo při dnešním hledání bylo trošku obtížnější hledat ty interprety, vlastně do tohle z toho dílu to bylo v celku easy peasy, ale...
1: Anglie, Francie, to šlo samo, divoký západ taky sám.
0: Ghostem, jsme tady hráli repíčky, takže to bylo taky dobrý, ale teďko teda jsem se trošku zapotil.
1: No já jsem ve výsledku zvědavý, co tam vyplodíš za ten bíteček nakonec, jestli do toho bude nějaký kloudný freestyle.
0: No, uvidíme. Myslím si, že se taky nechám inspirovat nějakým holandským interpretem, aspoň trošku.
1: Já to tady poslouchám pod loktíčkem, poslouchám to tady jako mezi dveřma, by se dalo říct, a zatím to stojí za to, uvidíme, nechme se překvapit.
0: No je fakt, že na tom kole se neskládá úplně nejpohodlnějc. Je to něco jako v tom dostavníku, Cvrndo.
1: Jako kolesa jsou zlo, já vím. No a my už pomalu vyrážíme z toho coffee shopu Noon, který byl teda mým prvním coffee shopem a byl mým prvním coffee shopem zejména proto, že byl nejblíž Best Hotel Western, v kterém jsme byli na mý první amsterdamský návštěvě ubytovaný, takže to je taková ta genoze vzniku týhle návštěvy.
0: A kam jdeme dál, Cvrndo?
1: No ty, já bych ještě možná probral to kafe, co jsme tam pili, bylo to...
0: Ježiši, to kafe.
1: Banana Haze, cappuccino, jestli se nepletu.
0: Já jsem si dal teda jenom presíčko, no. Jenom takový decánko.
1: No tak já jsem si dal lungo, no a jsem z toho pěkně jungo.
0: Jungo.
1: No tak sedneme do pedálu, nebo šlápneme do pedálu, sedneme do sedel.
0: No a jdem na další pecku, hele.
1: Jdem na další pecku a nechte se překvapit, kam zase v Amsterdamu dorazíme v příštím vstupu.
0: No tohle to každopádně jsme nemohli vynechat, bo myslím toho interpreta, protože to je Noyža.
1: A ten... Lelelele.
0: No, ty viděl jsi, že to je Holanďan?
1: Noyža, ano, viděl jsem je dokonce na Rampage.
0: No tak vidíš. No tak jdem na něj.
1: Pomenat to.

0: Tak výletníci naši milí, my míříme do dalšího coffee shopu, na další kafíčko. Doufám, že dneska usnu vůbec teda.
1: Já myslím, že pro tom presu určitě ne. Tentokrát to bude první holandský coffee shop, nebo první amsterdamský konkrétně, vlastně i holandský, to vem čert. A tím je Bulldog.
0: Ten znám i já, cvrndo, takhle zpovídání, nebo prostě Bulldog je prostě pak legendární coffee shop, no.
1: Já jsem tam byl dvakrát, jsou dokonce, ty coffee shopy jsou dva, jeden je ten hlavní originální a pak ta jako franchise udělala ještě druhý. A určitě bych to vzal do toho prvního poschodového a na rovinu mají tam hrozně skvělou Marian, nebo mají tam hrozně skvělé presíčka a lunga, můžu říct.
0: Já se těším vyloženě na to presíčko s názvem Jack Herer.
1: Taky si dám. No ale musím teda říct, jak je to jako profláklý coffee shop, tak tam je na prd, prostě ty turisti to chtějí, nebo ty, řekněme, cestovatele to vyhledávají a je pak třeba problém si sednout, nebo je to coffee shop, který má třeba tři securityáky, je to takový kravský, nebo je to takový moc fancy mainstream bitch.
0: Těžko říct, jestli to bude tou nejlepší kávou v okolí, nebo tím,
1: ne,
0: že
1: ne,
0: to je
1: spíš
0: prostě
1: poutní místo, to je asi kaplička, jo, na řípu.
0: Ve finále taky si tam dáš boosta jako všude jinde, viď, ty vado. Ale
1: přesně tak, a velkou malinovku. Tak no, přesuneme se na další velké preso, já už jsem z toho celkem v presu.
0: Přesuneme se na velké preso a pak si dáme taky nějaký výlet mimo naše coffee shopy, no, nebo mimo holandské coffee shopy.
1: Dáme nějaký památky, nebo něco takovýho, ať tady nejdeme úplně z Bůh darma.
0: Máme tam od Ingrid vybraný nějaký místa, takže se určitě můžete těšit i na něco jiného než na kávu v dnešním díle.
1: Naprosto souhlasím, Ingridka nám tam v mapě zaškrtala spoustu zajímavých destinací. No tak vraťme se k muzice a pojďme k nějakému dalšímu holandskému interpretovi.
0: Odbouchnem to, no.
1: Pojďme na to, čau.

0: No tak hele, Cvrndo jako Bulldog, super, super záležitost, musím říct.
1: Vůbec se nedivím, skvělý za mě také.
0: Vůbec se nedivím, že ty návštěvníci, co navštíví Holandsko, sem prostě chodí, no. Je to tu super.
1: Já jsem hrozně nesvůj z těch Holanďanů, ty já jim vůbec nerozumím, ale...
0: Ale to jsme na tom úplně stejně, jako hele, když jim řeknu, jakoby, že chci Preso, Jack Herrer, OK, tomu oni rozumějí.
1: To jsou takový ty anglický fráze, ano, ale...
0: Ale tyve, já jim jako vůbec nerozumím, on se mi pak snaží jako něco asi přívětivé, jakoby říct, víš, a...
1: No jo, jenže to je takový jako echnecherech, lomeno echnecherech na druhou.
0: No, přesně tak, ale...
1: Neměli jsme tam nějakou tu překladatelku, tyve, holandskou, tu...
0: No hele, myslím, že...
1: Svatavu, tyve, jak se jmenovala?
0: No, myslím, že Ingrid dohodla dokonce nějakého externího reportéra tentokrát.
1: Který... Já ho vidím, pojďte sem, pojď sem, prosím tě.
0: Jo, jo, hele, Cvrndo, tak to dohodni to.
1: Rovnou tam loupneme tu reportáž, takže dámy a pánové, tohle je taková malá holandská vsuvka, pojďme rovnou na to, nebudu se v tom zapředávat, ať to máte z první ruky, pojď sem.
0: Jak je
1: taková malá holandská vsuvka, pojďme rovnou na to, nebudu se v tom zapředávat, ať to máte z první ruky, pojď sem.
0: Jak je to s tím holandském a s tou mluvou?
2: Protože dnešní díl věnovaný...

0: Uslyšíte holandštinu na vlastní uši. Chronichen?
1: Tak dneska se asi bude večeret v prasečáku. Pro teletele, tarda, retarda.
2: Jo, tak jste to slyšeli. To byla taková malá lekce. Takže nederlandštiny.
3: Naučíte nejlíp pluvit na zabíječce, přátelé.
2: Ano, jako a prasečina, ale já bych se vrátil zpátky k muzice, ať se do toho dál nezapředáváme.
3: Jdeme na to, další track.
2: Ladíte pořád země koule a takové vaše oblíbené netradiční cestování s Rádiem B. Pojďme na to.

0: No tomuhle bouchání přeci rozumí každý magor, ne?
1: Tak jsme si dali trošku z ostřejšího soudku, ale já mám tu lepecku hrozně rád a proto jsme mi tam trošku zařadil. Co ty na to, Lobo, bavila tě?
2: No hele, taková ta klasická devadesátková dupajda, no, mám to rád. Hlavně v tvým pořadu teda, dneska to bylo i v našem pořadu, ale proč ne?
1: Přesně tak, já si myslím, že si zasloužíte. Ještě tam máme, jestli se nepletu, jednu z takového ostřejšího soudku, ale nepředbíhejme.
2: No a my jak jako vyrazíme někam jinam, než na, to na tu kávičku? Ty zdíváš, jo, po asi, tolika kávách.
1: Asi by to chtělo nějakou kulturu, přátelé.
2: No, ty jsi mi vyprávěl o tom, že tady má muzeum Banksy, kterýho mám fakt rád.

0: A to je jakoby umělec, který mi hraje do noty rozhodně.
1: Je to takový lajdácký prevít jako my. No zároveň jsem byl v hrozně skvělým námořnickým muzeum, který můžu doporučit. Pak tady má muzeum Van Gogh, místní rodák. Je tady spoustu zajímavých muzeí, jako.
0: Ale tyhle, žádný spoilery.
1: Já jsem to neřekl.
0: Za mě, já bych vyrazil na toho Banksyho, ale tyhle, to je mi nejblíž, myslím, že i tobě asi.
1: Jsme mladí a hraví, co by jsme se spali do nějakých muzeum pro starobylce.
0: Ale v dnešní době je to docela i aktuální, nedávno udělal nějakou novou věc, sice ne tady v Holandsku.
1: Já jsem to viděl, ten útěk z vězení, nepletu se.
0: Bylo to dokonce spojený, tyhle, teďko si nespomenu, s nějakým spisovatelem, sakra, protože on tam měl, že jo, nějaký ten psací stroj.
1: Ano, ano, on psal to lano na psacím stroji z papíru, ale co se týče jako nějakých. Ale kdybych to řekl poznatku, jako hlubší pochopení, tak bym na rovinu.
0: Já jsem si to připravoval do boombapu a nakonec jsem to nějak vyřadil, takže tyhle ti teď taky neřekl.
1: Asi nedrabme se s tím, jdeme do jeho muzea, tak třeba nám tam o tom něco povědí.
0: Já si myslím, no.
1: No tak dáme si Jupilera na cestu, což je malá třetinka pívečka a opět šlápněme do pedálu, jdeme na to, ať ještě něco stihne, máme na to ještě hodinku.
0: No, jdeme na další pecku a to je Baker Matt.
1: Zpátky k muzice a čau.
0: Taková houseová věcička.

0: Já teda můžu říct, že mně se tohle umění líbí, je to takový jako z modernějšího soudku, ale je to fajn.
1: Já to mám taky rád. Banksy je prostě borec, který je fakt nadčasovej týpek, no.
0: Mě trošku sere ta komerce, jakože se z toho teď stává jako mainstream, jako v rámci nějakého jako nakupování, no. Ale ty nápady jsou hrozně top.
1: Je to no, jako já jsem zažil, nebo viděl jsem takový luxusní dokument o Banksym, kde vlastně tyhle zmiňovali to, že Banksy vlastně...
0: Nebyl to Exit Through the Gift Shop?
1: No, tam přesně, no, oni tam... Banksy není zas takovej frér, jakoby... Jak si ostatní možná myslí, on je frér, ale prostě se do toho tak nějak dostal do toho koloběhu skrz nějaký lidi a...
0: Těm je za to vděčný. Já jsem
1: viděl, za to vděčný, no.
0: Já viděl jako nějaký, řekněme, články o tom, kdo vlastně je Banksy, že by to měl být, vysledovali nějakou hudební skupinu a jakoby Banksyho díla se právě vyskytovali tam a časově v té době, kdy ta skupina měla různý turné třeba, tak se jako přisuzuje, že by to mohl být někdo jako z jejich fanoušku nebo někdo dokonce z té kapely.
1: Já se omlouvám, Svrno, že se ti v tomhle stupu nebudu tolik věnovat, protože já v Bulldogu jsem si koupil kávu sebou a mám takový mlejnek, kterým si ho tady teďko podrtím a chtěl bych si dát takový...
0: Já to vidím, on teda úplně upřímně pro vás loba dělá takovou brokolicovou bagetu, tady momentálně připravuje a...
1: Jmenuje ta káva.
0: Drolí ty brokolicové palice, přesně tak. No a takže to zbývá na mě. Ty mám nějaký hlad, nedáme něco holandského, ty mám nějaký sejra třeba, co ty na to?
1: Ty má sejra, no goudu třeba miluju jako holandskýho.
0: Já třeba, co tady většinou cestujeme, tak dáváme, mají tady jakoby mladý sýr a starý sýr. Ono je to ve výsledku úplně to a samý, jenom je to jakoby časově oddělený, že ten mladý je prostě mladý, no a ten starý je ten a samý stařený.
1: Asi starý, ale myslel jsem si to. Já každopádně tady určitě koupím velký koláč goudy a odvezu ho klukům.
0: Ale ne, já mám na to takovou malou fintu. Tady se dají koupit 4 peky a platí se 3 sejry, je to velký, já nevím, jako... Řekněme malý míš na rugby nebo malý míš na volejbal, takový, co se vám jde do 2 hrstí, takový velký hokejový puk, je to balený v takovém vosku a balej to do sítěk po 4, kde člověk zaplatí 3 a ten 4. má jakožto zadarmo, ale ten největší for je v tom, že ty 4 jsou každý jiný. Takže jako výletnicky, já to kupuju vždycky.
1: Já jsem to spíš právě myslel s tím, že tyhle kluci na Hamráčku, kam moc rádi chodíme a jsou to taky naši podporovatelé,
0: zdravíme.
1: A ty dělají výborný smažák, ale nedělají ho z klasického Aidamu a dělají ho právě z goudy.
0: Jo, takhle, že bys jim dovez rovnou.
1: No právě
0: tak to ti do toho kecat nebudu. Tak mám velký sejra pro sběrnu a pak co budeš brát domů, tak jsem ten 4-pack jako já a myslím si, že to jakoby, řekněme, představíš i pochutnáš si.
1: Myslím si, že naše letadlo bude plný sejru, až budeme odlítat.
0: No, budeme takový trošku cheesy, tyhle. Já už teď jsem trošku cheesy, po tom cheesu.
1: Přesně, cheesy po cheesu. A hele, tyhle, jdeme na další pecku.
0: Vraťme se k muzice, víš, co tam dáváme zrovna, tam nevidím.
1: No, momentálně vím, hele, tyhle, tohle je super klasika. JD a Plastic Dreams. Taky jsem vůbec netušil, že to je holandská záležitost, ale je to tak, céčko.
0: Aspoň máme co hrát, očko.
1: Tak, jdeme na to.
0: Pojďme na to, přátelé, a čau.

0: No, takže jsme si nakoupili sýry a jsme teď hodně cheesy.
1: Jsme cheesy. No, sýry na hamráček nakoupený.
0: Máme to plný ruksaky, nekam se mrknem dál.
1: Ale Ingrid nám naplánovala nejvyšší bod Holandska. Jmenuje se to Valserberg.
0: No, je to pěkný Poserberg teda.
1: Uvidíme, co to bude. Každopádně prej se nemáme vůbec bát, že normálně, když jsme jeli na ten, kde to bylo, ve Francii, do toho Rotterdamu, tak to nebylo o moc jako menší, no, než to, kam teď míříme.
0: No, já vám teď dám teda malý prostor pro to, abyste hádali, jak vysoká je nejvyšší hora holandská. Ale obratem vám to teda řeknu.
1: Je to raz, dva, tři pospátku.
0: No, takže je to nějakých 300 metrů vysoko, to je ale menší jak hříb a ten se dá vyjet na kole jako regulérně, takže...
1: Na bruslích skoro,
0: je
1: v zimě.
0: Ano, a na sánkách vám to jede taky do kopce moc pěkně, takový krpal to není. Takže asi my se neudřeme cestou do toho vrchu, nebo vlastně cestou do toho, do té nížiny.
1: Ale cvrno dáme soutěž, ne? Nějakou od
0: tu, pravda, jako pravda, tak já tam rovnou plácnu znělku, moment. No a znělka nám tady hraje, takže...
1: Už běží paklíč.
0: Pak, když to vždycky ten lajdák prťavej, ty bych běhal pomalu.
1: Ten byl skvělý, jo.
0: No a já teda zopakuju, že opět hledáme nějakou holandskou osobnost. My jsme vám v první indici řekli, že to byl nějaký umělec, nebo lomeno nějaký blázínek.
1: Lehce takový střelený byl.
0: Takový dubínek, ano. No a hrajeme teda o tričko a o... Pivo z pivotéky, je
1: pivo
0: to tak?
1: Pivo z pivotéky dle vašeho výběru, no.
0: Takže opět ještě teda trička máme, opět se není o co bát a opět se můžete těšit, už soutěží spousta lidí, takže pojďte do toho s náma. A my vám asi dáme další indici, takže Lobo, máme tu dvě, řekni jednu a řeknu tu druhou.
1: Tak já řeknu to, že to byl, nebo že to je malíř.
0: No a vzhledem k tomu, že Lobo říká, že to byl malíř, tak já zmíním, že je mrtvej. Takže to takový mrtvej umělec, malíř, blázínek.
1: Banksy to není teda.
0: Původem z Holandska, ano.
1: No jo, no.
0: Banksy je na chcípnutí. No a tak zpátky asi k muzice, než polezeme na ten kopec, nebo než polezeme na ten dělík.
1: Pojedeme, ne? Máme kola přece.
0: No to jo, ale to bude jako do vrchu, nebo je to takový jako vysokohorská túra, jako nejvyšší hora Holandska.
1: Tak 321 metrů, nebál bych se, hele, cvrno.
0: No asi svatá pravda, no tak šlápněme do pedálu a další zastávka, ten kopeček. A tam dáme ček,
1: další pecka. No tak tohle to nevyslovím, přátelé, jdeme na ní.
0: Tak pojďme na to, čau.

0: Kači, aby jsme si taky řekli něco zajímavého a nekecali jenom nějaký blbosti, tak teďko jsme na tom Walserbergu, který má 321 metrů nad mořem, jak jsme si řekli.
1: A vidíme celé Holandsko jak na dlani.
0: No, a když si stoupnu na špičky přesně, vidím celý Holandsko, kámo, to je paráda. A to jsme celku jižně, nejsme v žádném středu Holandska. Bomba, ty vado.
1: No, jako za mě
0: sice,
1: to...
0: sice jako, když přijde vysoká voda, tak asi nic moc.
1: To se chtěl zrovna říct, že to zas není taková výhra, jako trochu nám to teče do bod, jsme na nejvyšším bodě, ne?
0: Je tamhle ještě taková ale suprová rozhledna, na kterou se taky podíváme asi.
1: Asi jo, ale zároveň bych asi zkusil něco ještě o muzice.
0: O muzice, ještě bychom tvrdo, sorry, že ti do toho skáču, ale říct taky, že tohle místo je taková spojovačka rovnou tří států.
1: Pravda,
0: nebo
1: pravda,
0: tří
1: na to bych úplně zapomněl.
0: Je to vlastně střed Belgie, Holandska a Německa, tady v tom místě právě, kde jsme.
1: Tak takže takový dvojitej Greenwich by se dalo říct.
0: Že kdysi dávno...
1: Ne, to je rovnoběžka, nějakej... Pardon, jsem to zase pokazil. Hranice dublovaná, triplovaná.
0: Triplovaná hranice, dřív to byla ještě kvatrovaná, byl tam ještě nějaký další stát, který už vůbec není započítaný.
1: No a
0: tam.
1: Do budoucna se prý čeká, že to bude kriplovaná.
0: Mm-hmm.
1: To jsou takové jako novinky pro všechny Holanďany.
0: Dobrož, tak ne, teďko tam...
1: Já bych se v tom nezapředával dál, než se dostaneme do nějakých debilností. A chtěl jsem vám teďkom povědět, přátelé, když jsme tak nějak vyhledávali nějaký interprety, co bychom vám z Holandska vybrali, tak jsem hodně se narážel s tím, že jsou to takový, řekněme, hardkorovější verze, nebo takový, řekněme, trošku přirychlenější električka a neuštědřil jsem si, nebo spíš ne, jak bych to řekl, neochudili jsme se a zároveň neochudíme vás o nějaký takovýhle perličky, proto se pohodlně usaďte, další pecka bude z trošku ostřejšího soudku, ale já si myslím, že se to sem hodí.
0: Cvrda si to prostě neodpustil, no to je jako...
1: Je to pravda, prosadil jsem si to. Já myslím, že pomalu můžeme jít na to a dobře poslouchejte.
0: Tohle to bude zase šlapajda, že jo?

0: Tak co vy na to, přátelé, já doufám, že vás to neurazilo, ale...
1: Bouchání přeci rozumí každý magor, ne?
0: To je pravda, tomuhle bouchání přeci rozumí každý magor.
2: Ten díl bude o bouchání a o kávičkách.
0: No ale tak jako co jste čekali, když jenom takový dobra prvítí do Amsterdamu. No a co tu máme dále, já už jsem z toho byl takový polopogumovaný, abych pravdu řekl, to je strašný, takhle den v Amstru, to je jako minus 6 dní v lázních.
2: Dáme si asi potom nějaký lázně cvrno, to je
0: no, dobrý. No lázně, Kinžvart minimálně.
2: To je dobrý nápad.
0: No já jsem slyšel o těch slovenských lázní, tam pan doktor se ptal paní, vy prý máte na Slovensku lázně smrdáky, a tak se jí ten doktor pá, mladá paní, letos zase smrdáky, a ona ne, ne, letos jedu s manželem, vole. To byla taková vstupka o lázních, to jsem si teď vzpomněl.
2: O lázních a o lásce. No, my každopádně cvrno bychom měli zamířit na nějaký ten tulipánový trh, pokud se nepletu.
0: Ježíš, a jo, no a tam je takový můj oblíbený obchod, on se jmenuje Mushroom Gallery.
2: Ty žampiony, jak tam prodávají,
0: přesně, myslíš? Tak, je to houbová galerie. Nejenom, že na tulipánovém trhu můžete sehnat strašně pěkný tulipány, ty jako cibulky tulipánů, všechny jako kytičkový věci, loutky a takový, ale mají tam hrozně dobrý houbový obchod a vzhledem k tomu, že jsme oba dva fanoušci dobré smaženice, tak si myslím, že bychom mohli zakoupit nějaký místní žampiony.
2: Jo, houbové ragu, to ano, máme rádi. No.
0: Nějaké lišky, řekněme, pak budeme jak lišky.
2: No, nevidím to jako vůbec špatný nápad, cvrno.
0: Ale tak mrkneme do toho obchodu. Já si vzpomínám, že tam byl hrozně zajímavý prodavač, vypadal jak takový čaroděj plný kouzel s úsměvem na rtu.
2: Mm-hmm. No já každopádně jsem si tady ještě koupil dřeváky, taková taky...
0: Ty seš dřevák, ty.
2: Ale dřevák seš ty, ale... Dřeváky jsem si koupil kvůli tomu, že to je jako tradiční záležitost z Holandska, ale normálně ty vole, v tom se nedá vůbec chodit a... Bojím se, že ti nebudu stačit na tom kole.
0: Já se bojím, aby si z toho neměl kuří oko, takzvaně. Ale musím říct, že to je tradiční holandská obuv a naučili se v tom kucí chodit, nebo místní chodit a...
2: Nechápu.
0: Jsou to s tím vyhlášený, je to fakt taková místní chachita, by se dalo říct. Ale vraťme se zpátky k muzice, za dlouhý vstup jak nikdy. A v dalším vstupu... Myslím si, že holandská jména bychom mohli zkusit. Taková...
2: Holandská jména si dáme. A to
0: naše oblíbená rubrika.
2: Track, který si teď dáme, možná k tomu trošku nahodí, no. Jestli znáte Trpaslíka červeného, tak Dibbly Family.
0: Nejen Trpaslíka červeného, i fanoušky, co to bylo, Reservoir Dogs, jestli no. Se nepletu, Quentin Tarantino.
2: Jdeme na to, cvrno.
0: Takže Little Green Bags nebyly malé Mariánkové sáčky.

0: No tak my se vám hlásíme zpět z našeho už oblíbeného Holandska, musím říct.
1: S dalším vstupem a tentokrát, já jsem úplně na začátku zapomněl, co chci říct, tak proto tam byla ta mezera. Tentokrát se vracíme s oblíbenou rubrikou a to je, jak se řekne zeměkoule v místním jazyce. Lobo?
2: Wereldbol.
0: Ještě jednou si to dáme.
2: Wereldbol.
0: Je to Wereldbol.
1: Zeměkoule. Takže to bylo takové malé alles gute. No a teď druhá oblíbená rubrika, my jsme to spěli do jedné a to je vymysli si své jméno v místním jazyce. Tak já teda začnu, takže v holandštině po vzoru Dona Kichota bych se chtěl jmenovat Don Svrchot de la Mancha.
0: Já, člověče, jsem si tam hodil takový jméno Lobo van Ubalsi, ať si kde jsi.
1: To je holandský na půdu. Já tam teda ještě v návaznosti na ten jazyk, my jsme čem dávali jednu, dvě, tak jsem si ještě připravil jednu malou. Oni jak hrozně chrchlají do toho, do té řeči nebo do toho jazyka, tak jsem ještě mohl být jako Chrchloslav.
0: No, já jsem si říkal Chrchoslav Celeny.
1: Chrchosáchrlí.
0: Mě druhý jméno už nenapadlo žádný, takže...
1: Lobo Tulipán.
0: Lobo Fan Tulipán. Ne, fan už jsem měl, takže...
1: Fan Lobián, more. Nic, přátelé, to byla taková naše oblíbená relace, nebo já už pevně doufám, že i vaše oblíbená relace. My už jsme načali poslední půl hodinku dnešní zeměkoule a máme před sebou poslední indíci, máme před sebou vlastně ještě pár písniček a pár hrozně skvělých vstupů, takže zpátky do pedálu, zpátky do kol a jdeme na to.
0: Jo, jinak ty dřeváky jsem zahodil, nedá se v tom jet na kole. Kdybyste to chtěl někdo zkoušet, nedělejte to.
1: Je to ten, co jako horolezec v ploutvích tam vypadal.
0: Něco takovýho, no.
1: Hele, zpátky k muzice a čau.
0: A my zase nějaký devadesátky.

0: A to bychom měli další takovou píkopávečku v našem repertoáru. No a mám tady další zajímavost. Holandsko je prohlášená, nebo řekněme vyhlášená taková země větrných mlýnů. Lubo, víš vůbec, proč jsou ty větrný mlýny po celém Holandsku?
1: No vím, protože jsme to říkal, ale...
0: Než jsme začínali. Jo. Tak já to řeknu teda i vám. Oni to nejsou mlýny na mlytí, řekněme nějaký mouky nebo něco takového, co jsme si vlastně všichni původně mysleli. Nebo já aspoň jsem si to myslel, Lubo taky. A pevně věřím, že by taky. Já jsem tam viděl takový zajímavý povídání. A oni těma mlejnama prakticky mají takový velký čerpadla poháněný vzduchem díky těm mlejnům a těma čerpadlama odčerpávají prakticky vodu z toho zabratého území, který odsekli trošku té vodě a tímhle jako oni si zvětšou svoje, řekněme, úrodný políčka, ale zároveň to nějak zahranějí, tam zbyde velká kaluž a tu kaluž musíte nějak odčerpat.
1: Vynalézavý kluci.
0: Přesně tak, takže žádná mouka, žádný lajdečiny, ale je to... takový čerpadílko, řekněme velký, takový velké čerpadlo.
1: Ještě bych měl já taky takovou zajímavost, Tvrdo.
0: Pojď.
1: Víš, proč je Holandsko jako, nebo Nederland, jako proč je Nederland, jako, nebo co to znamená vlastně, Nederland?
0: No tak teď si nedostal, vůbec netuším.
1: Ale Neder znamená jako nízká land, jako země, takže jako nízká země to je. Dává to smysl.
0: No zní to dost logicky, vzhledem k tomu, že jsme byli na nejvyšší hoře a to je pár, když si stoupnete na panelák.
1: No, jak jsi říkal, no, když si stoupneš na špičky, tak vidíš celý Holandsko, tyhle i z Belgii.
0: No, tak... Niederlandy.
1: Jdeme na další pecku.
0: Vraťme se k musiche.
1: Teďka to bude Maduk, takže nějaký dramec.
0: Nějaký DNV, boys, tak pojďme na to, čau.

0: No to zní jako soutěž, Cvrno.
1: To je vaše oblíbená znělka a s ní přichází poslední indicie do dnešní nederlandské neboli holandské soutěže, kde hledáme nějakou osobnost z Holandska. A máme tady poslední indicie, která si myslím, že pokud jste doteď nevěděli, tak vás řekněme úplně nakopne, nebo jasný, upřesní. Lobo, jaká je poslední indicie?
0: No poslední indicie je, že tahle osoba měla jenom jedno ouško jak hrníček.
1: No a vzhledem k tomu, že hledáme jednou chyho malíře, tak už prakticky můžete vědět, tušit a znát. Své správné odpovědi zasílejte na e-mailovou adresu info@radiob.cz a soutěžíme o tričko s naším krásným logem a
0: pivo dle vašeho výběru z naší pivotéky B.
1: Což si myslím, že stojí more za to, ne?
0: No určitě.
1: No a my už se trošku schylujeme do konce, máme tu posledních 14 minut. Jak ty jsteš na tom s tím pítečkem? Já tady vidím, že už to tam bublá pod pokličkou.
0: Hele, finishu, Cvrno, finishu. Hele, musím se přiznat, že po těch všech kafičkách a tak jsem se tomu úplně nestihl pověnovat. Víš, jako my jsme vynechali takovou tu červenou uličku, nebo jak se to tam jmenuje.
1: Red Light District jsme vynechali, ano, kurvy ve výlohách.
0: Jako my jsme úplně nevynechali, ale my jsme vynechali, aby jsme...
1: Vynechali jsme pro vás, přesně tak.
0: Vulgární, že jo.
2: Nebuďte vulgární.
0: Nebyli jsme dneska, si myslím.
1: Dneska to šlo docela bezprostý slovo, svatá pravda. Ale to zase jako, že nám Ingridka říkala, jako, ať si koukáme za patama, takzvaně.
0: Taky nám říkala, ať nemáme moc dlouhý vstupy, takže my jdeme na další pecku. No řekli jsme všechno, co jsme chtěli.
1: Řekli jsme a zkusíme asi v dalším vstupu ten freestyling boy shit.
0: No, možná až ještě v tom dalším.
1: Ještě další, já už jsem takový nervózní.
0: No, uvidíme. Těšte se, buďte zase napjatý, jako vždycky.
1: No jasný. Tak my se smluvíme, vraťme se zpátky k muzice. Ladíte nedělní země kouly, Cvrkoslav Zelený a DJ Lobo Man. Tak pojďme na to, čau.

0: No a vážení posluchači,
1: naschyluje se nám čas, máme dvouhodinovku skoro v kapse.
0: Trhlo se to zase, no. To je vždycky jako i fofr.
1: No a nám už zase nezbývá, než to tak nějak jako ukošilkovat, nějak tak ukočírovat a asi vás pozvat na příští díl a poděkovat vám za tenhle ten díl, říkám to už teďko, nebo až z dalšího vstupu.
0: Ale já myslím, že tady v tom vstupu to bylo v klidu.
1: No tak děkujeme. Pojďme na to, děkujeme přátelé za to, že jste s náma, nás to hrozně baví, pro nás je to taková ožíračská agenda.
0: Vy se aspoň vydáte zase, že na nějaký vejlet, když teďko musíte převážně si myslím sedět doma na zadku.
1: A aspoň se něco krásného dozvíte. Co bychom tam viděli na příští týden, nebo na za 14 dní, nebo ono záleží, kdy to posloucháte, no prostě do příštího dílu.
0: Do příštího dílu si myslím, že odletíme už ne v letadle, ale na nějakým tříhlavým draku.
1: Nebo na létajícím koberci, ano, ano.
0: Ingrid nám naordinovala velice speciální cestu, přátelé.
1: A to je nic jiného než cesta z pohádky do pohádky a my bychom vás tímto chtěli pozvat na příští díl našeho skvělého cestovatelského pořadu, kde se s váma povídáme do říše pohádek.
0: No, ono to tak celý jakoby nám nahrává, protože celá tahle situace je taková pohádková, nebo spíš taková špatná pohádka, tak jsme si řekli, že to dáme z pohádky do pohádky, no.
1: No a tím pádem nastartujeme takový lítající koberec, nebo toho tu sedmihlavou saň, takzvaně, ano.
0: A my samozřejmě před cestou taky pohladíme Aladinovou lampu a
1: ano, ano.
0: Necháme džina, aby nám splnil všechny naše přání.
1: Já si myslím, že bychom v pohádkový říši měli pít jedině džin. Aspoň se nám splní nějaký přání pod lampou.
0: Znám takovou skvělou pohádku, kterou bychom tam mohli pustit v tom díle pohádkovi.
1: Není takový to porno s těma kreslenýma věcma, to sněhurová, nevíš tohle.
0: Jak tam chlast,
1: to napadlo mě.
0: Jak tam ten týpek kalí prostě ty panáky a říká, teďko přišlo
1: já bym,
0: sedm myslivců, nebo myslivé, sedm trpaslíků.
1: No, to nevím, úplně si je jako publikovatelný a vzhledem k tomu, že jsme zdenčňa tam. Přátelé, máme 7 minut do konce, dáme ještě písničku, pak asi krátký vstupík na rozloučenou a úplně se s vámi rozloučíme tím naším top shit freestyle něco věcí.
0: Něco věcí, my ještě zmíníme v rychlosti soutěž, kterou dneska máme v našem pořadu.
1: Ano.
0: Hledáme umělce
1: pocházejícího z Nizozemska,
0: který už je bohužel mrtvý.
1: Byl to takový blázen, teda skáču ti do řeči.
0: No a měl jenom jedno ucho.
1: A byl to malíř. Takže pokud si chcete zasoutěžit s náma o tričko Rádio B a pivo z naší pivotéky B, tak správné odpovědi zasílejte na info@radiob.cz.
0: No.
1: No a poslední písnička následuje freestyly na malé rozloučení, tak jdeme na to, jak to stihneme.

0: No a vzhledem k tomu, jak jsme v každém vstupu pozitivní, tak teď budeme trošku negativní, ale to v návaznosti na to, že se s váma musíme rozloučit.
1: Omlouváme se taky, že jsme museli tenhle track, co hrál, useknout takhle debilně.
0: No ale nám už čas dýchá na paty, takzvaně.
1: Zbývá nám nic jiného, než se s váma rozloučit, milí posluchači, přátelé naši, milí...
0: My teda prakticky nevidíme, kolik lidí to tu poslouchá, ale pevně věříme, že vás bylo dost, že vás bylo mnogo, jak se tak říká po rusky.
1: Zdravíme všechny, že jo, rodinku, brácho, čau, mančí, všichni se mějte.
0: No a zdravíme i ty, řekněme, o kterých nevíme, kteří jsou, a jsme rádi, že posloucháte. Tohle byl další díl pořadu Zeměkoule, tentokrát z Holandska. Od mikrofonu se k vám hlásil
1: DJ Lobo
0: a Cvrkoslav Zelený. Jsme rádi, že jste s náma. No a teď už přichází zlatý hřeb dnešního odpoledne. Jsem trošku nervózní, boys.
1: Jdeme na to.
0: Máme tu improvizovaný... Máme tu improvizovaný píteček od Lobíka. No a já do něj zkusím něco...

naposled. Čau. Radio B show, bitch. Tyle budeš preč.

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na rádiu.

Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

Sebestře. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Coldplay, pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán, každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Připrav se na večer s pořadem Warm Up na Rádiu B.
1: Y'all ready for this? Hey, y'all ready, fellas?

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko Mix. Každé všední odpoledne

0: Je 10 hodin na Rádiu B.
1: Za britským duem Hybrid Minds se skrývá Josh White a Matt Lowe. Ty se poznali ve své práci, kdy oba dělali v hudebním vydavatelství. Oba měli zkušenosti se skládáním elektronické hudby a tak se jednoho dne rozhodli, že to spolu zkusí. Co se stalo potom, asi nikdo z nich netušil. Perfektně načasovaný timing, jejich cit pro melodický drum and bass z prvky jazzu, soulu a tribopu jejich kariéru nastartoval téměř okamžitě. Po jednom z jejich prvních vydaných singlů The Place se dostali do playlistů snad všech liquid funkových DJů na světě. Byli to jedni z těch, kteří drum and bassu přivedli ještě větší posluchačskou základnu a zpřístupnili drum and bass i těm, kteří třeba tvrďárny moc nemuseli. Což konec konců můžete posoudit právě teď. Hybrid Minds na Rádiu B začínají.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Radio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma, ste prebežili. Radio B.cz.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.